0: bude dělat, když ji to stejně vezme.
1: No, tak to trošičku demolovali, ale
2: osvízlou potvoru.
0: Ale nakonec